0: poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
3: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
2: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
3: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
2: Ale...
3: Jak se jmenujete?
2: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
3: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Stříleli za války do vzduchu.
3: No jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy, až vychováš vlastní dceru, tak přijď diskutovat se svým otcem.
2: Viděl jste to, pane profesore? Francouzštinu, angličtinu, hodiny klavíru člověk platí a takový monstrum.
3: Takže co říká o nocích odborná literatura? Cituji. Jemný vídeňský noc.
1: Já ti dal život! To je tím, s kým se táháš! S nějakým anarchistickým bohemem, rudým bolševickým nokem!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmandi.
3: Pojďte Nuli. Dál.
2: Dobrý den.
3: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
3: Tak to budeme točit.
2: Opravdu?
3: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
2: Ano.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Čí seš?
3: Z Prahy. Kde je ten hostinský hernájs?
2: Já mám v Praze dceru. Nějaká Homolková. Neznáš ji?
3: To je otázka. Tohle to už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Prosím vás, Praha má 1 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Oni jděte na scénu, kousek.
2: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hodí barák. Taky ho na to necháte koukat.
1: Otočte ho aspoň. Víte to blbý. Tak seděno, otočte.
3: Sedněte, seděno, sedněte, pomalu.
1: O, lid moc se tam stejně dívá.
2: No nedívte se, lid mu hoří barák.
4: Dědo, není vám zima.
3: To půjdeme blíž k vohni, ne?
0: Rock Radio. Konec legrace.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ní vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako sedmý nastupuje Hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum nabídne další várku letošních novinek. Jedničku mají Black Label Society s albem Engines of Demolition. Dvojku dostali Foo Fighters a jejich novinka Your Favorite Toy. Nebo můžete zvolit Jeffa Tata a jeho Operation Mindcrime 3. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: je, funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
6: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska jasno až polojasno, denní maxima 35 až 39 stupňů Celsia. Rokeři, počítejte s tím a dávejte na sebe pozor. Zítra to bude ještě extrémnější, až 41 stupňů Celsia. Takže celý víkend radši buďte doma a poslouchejte Rock Radio.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Ladíte Rock Radio s Martinem, no a já jsem tady pro vás. Dneska celý dopoledne máme 7. hodinu raní, venku už je šíleně vedro, tak rokeři, jak jsem zmiňoval, hlavně buďte v bezpečí a hodně pijte vody a poslouchejte rockovou muziku, jako třeba Ozzy Osbourne, Pretty Maids, nebo DUK Bill, Kořela z roku 2017.
0: Rock Radio.
2: Je tady Vašek Blád ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: Accept a samozřejmě jako frontman Judo Dirk Schneider, který se narodil 6. dubna 52 ve Wuppertalu v Německu, no a právě předně ještě než odešel a založil svoji skupinu formaci Judo, tak samozřejmě nahráli desku právě s Acceptama Metal Heart, kde se právě objevil Midnight Mover, který jste právě slyšeli. My pokračujeme, rockeři Europe, Chris Cornell, anebo Jiné kafe, Kolagenová nitka.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Taky nechcete končit léto větou.
11: To zase nějak uteklo, viď?
10: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
12: Mami, ten Superland byl boží.
13: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
14: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
15: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
16: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
16: Romantika.
10: Sportáky.
16: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
17: Firma na zážitky.
16: CZ.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Skladba Angry z roku 2023, single, který vyšel i s videoklipem, kde si mimo jiné zahrála i herečka Sydney Sweeney. A samozřejmě vydali Rolling Stones jejich poslední album Hackney Diamonds. My pokračujeme, vyladíte Rock Radio, máme nějakých 7.38. Dneska má být extrémní vedro, takže zůstaňte radši doma. Do konce hodiny si dáme Hammerfall, Scorpions, Placebo, anebo Škvory. Sraž nás na kolena.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarašar!
5: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
6: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
7: Ptáš se tak, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
10: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
11: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Rádio Počasí.
1: A jdeme na počasí, dneska má být až 39 stupňů, rokeři, určitě s tím počítejte, pokud budete chtít třeba jít ven, ale radši poslouchejte rádio někde hezky v šeru. Každopádně zítra až 41, bude to celý víkend, tak snad to přežijeme ve zdraví.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher, máme 8 hodinu raní, já jsem tady pro vás celý dopoledne a doufám, že máte dneska něco super v plánu, jak už jsem zmiňoval, určitě na sebe dávejte pozor, protože bude fakt vedro. Léto je v plném proudu, no a taky rocková muzika jako Ghost 7 anebo Green Day, Wake Me Up When September Ends, no tak to je samozřejmě za dlouho a nechceme samozřejmě skipnout to léto, dáme si teďko píseň na přání, pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Já jsem zvědavý, jak je dneska máte rockovej apetit. Já už ten Facebook tady mám otevřený, takže čekám na vaše zprávy a jak jsem sliboval, Green Day, Wake Me Up When September Ends.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem, tohle byly Halloween Future World z roku, konkrétně z roku 87, my máme 8.16 velitelský čas na Rock Radio a píseň na přání s tím. Děkuju všem, co píšete takhle o víkendu do Messengeru, je vidět, že jste aktivní, samozřejmě minimálně, co se týče Rock Radia. Mám tady zprávu od Lukáše, čau Ves, což takhle dát léto od tří sester. Já jsem se na tuhle zprávu podíval, řekl jsem si, tyjo, teďko víkendu bude fakt extrémní vedro, je ale furt to léto a měli bychom si to užívat, takže proč ne? A tahle věc z roku 2010 je tady připravená, Lukáši, je to pro tebe, je to pro všechny rockery, určitě si dnešek užijte a nebojte se, na koho se nedostalo, tak ty zprávy tady pořád mám a po desátý si dáme další píseň na přání.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
8: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem...

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum nabídne další várku letošních novinek. Jedničku mají Black Label Society s albem Engines of Demolition. Dvojku dostali Foo Fighters a jejich novinka Your Favorite Toy. Nebo můžete zvolit Jeffa Tata a jeho Operation Mindcrime 3. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Výbušnej výkop na Rock Rádiu.
1: Jdeme na fotbal, rockeři. Poslední den, nebo dva dny, respektive samozřejmě základní části mistrovství světa ve fotbale v Americe. Máme tady dnes od 11. se můžete koukat na Panama, Anglie nebo Chorvatsko, Ghana. V neděli potom ráno Kolumbie, Portugalsko, Kongo, Uzbekistán, Alžírsko, Rakousko, anebo Jordánsko a Argentína. Všechno na zítřek, na neděli, no a samozřejmě pak začíná playoff a to bude velice, velice zajímavý.
0: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
1: My pokračujeme do konce hodiny Mňágáš Dorp, Avatar, anebo Aerosmith, Amazing.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
8: Masters of Rock.
9: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
8: Masters of Rock.
9: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
10: Na Masters vás zve i brusivo.cz. Prodejce kvalitního brusiva a řeziva značky Molatul. www.ibrusivo.cz.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
12: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
13: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.

0: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yoggies pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yoggies. Zdraví začíná v misce.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
6: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: Dnes jasno až polojasno, denní maxima 35 až 39 stupňů Celsia, vítr proměnlivých směrů, ale nebude ho tolik na to, aby jsme unikli tomu vedru, stejně jako zítra až 41 stupňů, rokeři, dávejte na to pozor.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Posloucháte Rock Radio s Martinem, máme 9. hodinu dopolední 27. června. Já doufám, že se dneska máte dobře, že už jste třeba svoje děti poslali na tábory, anebo naopak na nějaký ten tábor s pivem jedete vy. Posloucháte u toho určitě Rock Radio, dáme si dneska samozřejmě Briana Maye, Kings of Leon, anebo Rainbow a hned potom Gabrielu Gunčíkovou, protože dneska slaví narozeniny. Něco si od ní pustíme a něco si o téhle paní řekneme.
0: Radio.

0: Lála od Gabriely Gunčíkové z roku 2011, tahle ta česká zpěvačka dneska slaví 33. narozeniny. Kristova léta, narozena 27. července 1993 v Kroměříži samozřejmě. Samozřejmě známá svou účastí v televizní soutěži Československo hledá superstar. Objev roku 2011 v anketě Český slavík a česká reprezentantka v Eurovision Song Contest 2016, kde postoupila do finále a skončila na 25. místě. No ale co je za mě minimálně tady z našího rokového pohledu nejdůležitější je, že je doprovodnou zpěvačkou v kapele Ghost od minulého roku a myslím si, že hodně z vás právě Ghosty mají rádi, takže si myslím, že je to opravdu super. Ještě bych rád něco řekl o Karlu Gottovi, protože v roce 2012 Karel Gott nabídl místo hosta na svém turné říjen až prosinec 2012, což samozřejmě ano, Karel Gott je legenda, sice ne úplně rocková, ale je to legenda a myslím si, že pro zpěvačku ještě takhle mladou hlavně to byl krásný start. Já jí z Rock Radia přeju všechno nejlepší k narozeninám, my pokračujeme Harley, Hailstorm anebo Twisted Sister, We're Not Gonna Take It.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Tlačíš?
7: Tlačím, ale moc to nejde.
6: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
7: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
6: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.

Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Ladíte Rock Radio s Martinem, no a dneska to vypukne, odpoledne se vejdeme a sejdeme v Chomutově na Rock in Chomutov, zahrajou Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Traktor a další. Festiákem vás provede Kamil a u stánku potkáte i naše slušní holky, který vám přivezou naše z brusu nový trička, tak snad nepadneme horkem, určitě rockeři na to myslete.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a my pokračujeme do konce hodiny Paulie, Stania nebo Spin Doctors, Two Princes.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
6: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
7: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Crack'n'Roll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách a ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Lynx spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: trojka. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska nás čeká jasno až polojasno. Maximálky budou až 39 stupňů Celsia. Počítejte s tím. Zítra ještě hůř v uvozovkách, ale ano, určitě zůstaňte někde ve vnitřdení. Maxima 36 až 41 stupňů nad nulou.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher. Jsem tady pro vás jako průvodce rockovou muzikou dnes až do jedný. Máme 10. dopolední, já doufám, že se dneska máte dobře. Dáme si píseň na přání, takže ty zprávy, které jste psali od 8, tak tady furt mám. Pište ale nový a já namátkou jednu z nich teďko za chvíli vyberu a pošlu píseň podle vás vaším směrem. Metallica, Battle Beast, Kern anebo Bon Jovi, tak to je velice nadupaný tady playlist. Mezitím předtím, lépe řečeno, než bude píseň na přání podle vás.

0: Metallica Family, máme tady Metallica Sad But True z roku 91 z Black Alba, jak se lidově říká, samozřejmě z alba Metallica. Úžasný album, určitě všichni znáte dost dobře. Každopádně rokeři, máme píseň na přání a tady na Rock Rádiu mám z Messengeru zprávu od Petra. Zdravím, Top Rádio. Rock Radio. Je krásný počasí, všichni breptají, jaký je horko, ale za mě fajn léto. Tak co je ochladit kapelou Arakain s Luckou a dát zimní královnu? Díky, Petr. Petře, určitě mi mluví z duše, myslím si, že je na čase to tady trošku ochladit. I ty lidi, co říkají, že je horko, protože čím víc si to budeme říkat, tím větší to horko bude. Věc z roku 85 s Luckou Bílou a Arakainama, samozřejmě zimní královna, úžasná věc, jedna z jejich nejznámějších. Já vám to posílám vaším směrem a další píseň na přání bude za 2 hodiny.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Pozor, velká slevová akce vtedy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
12: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
13: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.

0: Heaven, Bryan Adams, All I Want je, abyste poslouchali dál Rock Radio samozřejmě. Dáváme třeba Bryana Adamse a můžeme večer dávat i celý alba, ano, ve vaší režii, totiž je rokový referendum, vy hlasujete celý týden o tom, samozřejmě na rockovýradio.cz, o tom, co zahraje v sedm, od sedmi do osmi nepřerušovaně a bez keců za desku. Vždycky máte na výběr tři různý alba, podle Kamila samozřejmě máme tady Black Label Society z letoška, Engines of Demolition, Foo Fighters, taky z letoška, Your Favorite Toy, anebo Geoff Tate, Operation Mindcrime 3. Takže hlasujte na rockovýradio.cz. Hlasování Kája, která tady bude pro vás odpoledne, ukončí před rokem na přání, no a potom od sedmi samozřejmě zahraje jedna z těch desek pro vás. Do konce hodiny Whitesnake, Volbeat, anebo Dunlanda, Morituri, The Salutant.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Masters of Rock.
8: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
7: Masters of Rock.
8: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
9: Na Masters vás zve iBrusivo.cz, prodejce kvalitního brusiva a řeziva značky Molatul. www.iBrusivo.cz.
10: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
3: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska rokeři jasno až polojasno, denní maxima 35 až 39 stupňů Celsia, tak s tím počítejte. No a já rovnou řeknu počasí i na zítra. Skoro jasno až polojasno, na západě večer možnost lokální bouřky, což eventuálně bude lepší jak těch 36 až 41 stupňů nad nulou.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher, máme 11.01, to je velitelský čas tady na Rock Rádiu. Doufám, že jste někde vevnitř, kde je míň jak 40 stupňů. Já jo, konečně mi začala tady fungovat klimatizace, takže je to úplně skvělý. Každopádně Guns N' Roses, POD, nebo Chad Kroeger a Josie Scott Hero na začátek a hned potom Gabču Gunčíkovou, protože dneska slaví Kristovy léta 33. narozeniny. Něco si o ní řekneme a pustíme si její píseň Celkem jiná.

flower falls. Grass still withers and the flower falls.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem a tohle byla Gabriela Gunčíková, Celkem jiná z roku 2013. Ano, určitě je celkem jiná, protože je to úžasná legendární česká zpěvačka, která to dotáhla daleko i v cizině. Nedávno právě zpívala s Ghostama, s kapelou Ghost, kterou určitě všichni věrně znáte jako doprovodná zpěvačka. Musím říct, že je prostě úžasná. Já o ní něco řeknu, dneska slaví narozeniny 33. Pochází z městečka Kvasice v Jankovicích u Holešova, no a v letech 2010 až 2012 spolupracovala s kapelou Mirka Sovy Maryland. No a v druhém ročníku soutěže Československá Superstar se probojovala až do superfinále, které se konalo 5. června 2011, což pamětníci Superstar určitě víte, že je opravdu hodně, hodně dávno. Bohužel prohrála, ale to vůbec nevadí, myslím si, že jí to extrémně vystřelilo do stratosféry, co se týče té muziky, no a ona jako rocková zpěvačka, jako základově rocková zpěvačka se uchytila a myslím si, že se jí daří. Do dneška já jí z Rock Radia přeju všechno nejlepší k narozeninám a my pokračujeme Def Leppard, Killers anebo AC/DC TNT.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Jeden den, jedno místo. A pořádná dávka z toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

Úžasná píseň z roku 2022, která se ani nezdá, že by byla takhle mladá. Od kabátu Rumcaj smiloval Manku. No, rokeři, já když jsem jí poprvé slyšel, tak jsem si teda říkal, ano, tohle jsou ty starý dobrý kabáti. Věřím tomu, že se i vám líbí tahle píseň. My do konce hodiny máme nějakých 25 minut. Gotthard Shangri-La, Proteus závislosti. Já vím, že se vám tahle píseň líbí, tak vám ji posílám. Ska

0: Pepe, Miss Kolegas, skáčko nějaký si dáme a Punk Offspring, Why Don't You Get a Job, a předtím ještě nějakou tu kulturu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Čau!
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ. Prázdniny, pádláč, paráda.
12: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
9: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
13: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky.
14: Proficolor.
13: Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
15: Atención, señoras y señores!
16: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
15: Un, dos, tres!
16: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
15: La Tropical!
16: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
15: Aguarachar!

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách a ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Lynx spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se. Oh,
2: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
6: Dnes až 39 stupňů Celsia, určitě si počítejte, jasno až polojasno, to samý bude pokračovat do zítra, skoro jasno až polojasno, na západě večer možnost lokální bouřky, denní maxima až 41 stupňů Celsia, zítra určitě, pokud můžete, zůstaňte vevnitř.
5: Rock Radio, rockovej víkend.
6: Krásné poledne vám z Rock Radia přeje Martin Melicher. Máme 11.59, dobře, poledne ještě není, teď jsem se podíval na hodinky, až za 20 vteřin, ale to samozřejmě nemění nic na faktu, že máme píseň na přání. Pište mi do Messengeru Rock Radia o svůj oblíbený song, já jsem zvědavý, jaký k tomu obětu máte, obědu i máte opětovně ten rockovej apetit. Hardcore Superstar, Chloe, anebo Alice Cooper, Hey Stupid, hned potom Plexis Bary a píseň na přání. Podle vás. Pište, je to moje poslední hodinka s váma dneska pro dnešek. A za chvíli mě vystřídá Kája a dáme si předávačku, něco si řekneme.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem a píseň na přání za 3, 2, 1, teď. Namátkou jsem vybral tady zprávu od Péti, ta mi napsala: ahoj, ráda bych zahrála něco od Rammsteinů, a to pro děti Aničku a Tomáše za jejich pěkné vysvědčení, díky moc, Petra. No Péťo, já ti to samozřejmě pustím a tady jsem namátkou kouknul ještě na další zprávu, kterou tady máme od Alice. Ahoj Martine, snad je ti ve studiu lépe než nám doma, že máš na rozdíl od nás klimu. Prosím, zahraj pro mého miláčka, který maká na naší nové chodbě v tomhle hnusu od Rammsteinů Deutschland, a pro všechny, kteří poslouchají, děkuji moc krát, zdraví kocouři z Kojic. Já vás zdravím zpátky samozřejmě, no a posílám to i pro děti Aničku a Tomáše od Péti. Deutschland, Rammstein už za chvíli na Rock Radio.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
8: Masters of Rock.
7: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
9: Na Masters vás zve ibrusivo.cz, prodejce kvalitního brusiva a řeziva značky Molatul. www.ibrusivo.cz.

Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem, máme 12.38 a já už se s váma budu muset bohužel rozloučit, protože naproti mě tady sedí už natěšená Kája.
1: Čau.
0: Čau, tak ty se hrozně moc těšila, viď?
1: Jo, ty jsi nevšiml, že už jsem tady třeba 3 hodiny.
0: Ano, všimnul, rockeři, měl jsem to jednoduchý samozřejmě, protože jsem se rád bavil celou dobu tady s Kájou. Každopádně řekni mi, ty jsi jela vlakem, jaký to tam venku je? Tady máme tu klimu, jak jsme říkali, ale venku co?
1: Hele, takhle, ve vlaku to je sauna za 60 korun, jo, a venku...
0: Levná. To je dobře. No dobře.
1: A venku je to nehoráznost, jakože.
0: Nic, hele, rokeři, ať už jedete kamkoliv, nebo se snažíte být třeba trošku venku, tak na sebe dávejte pozor.
1: Opalovák a tak.
0: Přesně tak, a hlavně hodně vody, nebo možná i trošku toho
1: pivečka.
0: Piva. Ano, možná pivečka. Každopádně rok na přání.
1: Se mnou.
0: S tebou bude celý večer samozřejmě. Rokový referendum, to hlasujte, no a samozřejmě celý odpoledne se o vás Kája postará. Mějte se hezky, já se s váma uslyším, nebo lépe řečeno, vy mě uslyšíte zítra ráno od 7 do 1. Tak ahoj.
1: Čau.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebej ho, nic tím neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, šiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska bude jasno nebo skoro jasno. Během dne je možnost i vývoje kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupají až na 39 stupňů. A rovnou si dáme předpověď na zítra. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti i ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. A zítra teploty vystoupají až na 40 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Zdarec rockeři, máme pár minut po jedný odpoledne, za mikrofonem dneska Kája a dneska tady spolu budeme úřadovat. Pokud momentálně jedete například z chaty, tak šťastnou cestu. Jezděte hlavně opatrně a nezapomeňte pít a mít na hlavě nějaký ten kšilt. V této hodině se hlavně podíváme na písničky na přání, takže si koukejte psát na Messenger Rock Radio a já vám k tomu dumání teďka pustím Ozzyho Osborna, Royal Republic, Him anebo Arakain, jejich ztráty a nálezy.
0: Rock Radio.

0: Tak právě nám dohrála největší legenda Ozzy Osbourne a od písničku na přání si napsala Káťa. Ahoj, prosím zahrát písničku od A Day to Remember. Bohužel to tady nemáme, takže jsme se s Káťou domluvili, že zahrajeme Scars od Papa Roach. Takže k vám už poletí Papa Roach a jejich Scars a nejenom oni, ale i Vohnout, Airborne nebo U2, Where the Streets Have No Name.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
6: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace

šaty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Šatyko prvý. Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

Právě nám na Rock Rádiu dohrávají U2 a jejich Where the Streets Have No Name. Hele, já si myslím, že tady mám spoustu fanoušků Metallica a Guns N' Roses. Jakožto fanoušek, který má na prvním místě přesně tyto kapely, tak pro mě tato událost je trošičku ironická. Páč, koukneme se do historie, kdy v roce 1992 v Montrealu právě hrály tyto legendy po boku. Stala se tam taková událost, kdy James Hetfield, frontman kapely Metallica, omylem vstoupil k pyrotechnice a když zrovna spanul oheň, tak se James fakt ošklivě popálil. Frontmana kapely Metallica tak museli odvést do nemocnice. Fanoušci museli čekat 9 hodiny, než přišel čas na Guns N' Roses. Ovšem další nehoda se stala a Axl Rose, jak už je známo, tak měl nervy trošku v kýblu a po krátké době ukončil předčasně koncert kvůli problémům s monitoringem. Fanoušci se naštvali takovým způsobem, že začali demolovat celou stage a okolí stadionu. Výše škody se vyšplhala v roce 92 na 1 míč.

0: dolarů. Takhle, doteď Metallica má trošičku problém s Guns N' Roses a opačně. Ale dobrou zprávou je, že když se Axl s Jamesem viděli na Back to Beginning, tak se nepoštěkali, ani po sobě nic nehodili. Takže výhra pro obě strany a výhra pro moje vnitřní já, který už nemusí řešit spory někoho cizího. Helejte, tak to bylo historický okénko s Klímovou a teď si dáme třeba Cranberries, Johna Lennona, The Darkness anebo Panoptico a jich Hej svatý.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
10: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Crack'n'Roll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách. A ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Lynx spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
1: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
0: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska bude jasno, nebo skoro jasno. Během dne je možnost i vývoje kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupají až na 39 stupňů a rovnou si dáme předpověď na zítra. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou přizvět. Černé oblačnosti ojediněle vyskytnout i přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají až na 40 stupňů.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Čau, rockeři, posloucháte Rock Radio za mikrofonem. Dneska úřaduju já, Kája. V této hodině se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. A taky na zoubek John Bon Jovimu. Jo, tak ten má krásný zuby, můžete porovnat i s Rousem. Nicméně, teďka už vidím, že se nám hlásí o slovo třeba Marilyn Manson, jeho Personal Jesus, Nothing More, anebo Mr. Big, I To Be With You právě teď na Rock Radio.
0: Rock Radio.

0: Právě nám dohrála Gabča Gunčíková a její Černý anděl. A tato úžasná žena a zpěvačka dneska slaví své 33. narozeniny. Do povědomí fanoušku se dostala v roce 2011 díky československé Superstar, kde skončila na druhém místě. Ještě ten samý rok vydala debutové album Dvojí tvář. Později vyrazila na turné s Karlem Gottem a svůj hlas zdokonalovala pod vedením amerického kouče Keana Templina. Koncertovala také s legendární Trans-Siberian Orchestra a taky zpívala se švédskou kapelou Ghost. Gabčo, přejeme ti hlavně všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a ať ti to dál skvěle zpívá. A my si teďka pustíme Rybičky 48, jejich Big Beat, Aerosmith, jejich Crying, Sunrise Avenue nebo Manowar a jejich Warriors of the World United.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád. Oh.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Jeden den. Jedno místo. A pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.

should fall in battle. My brothers who fight by my side.

stand in my way.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum nabídne další várku letošních novinek. Jedničku mají Black Label Society s albem Engines of Demolition. Dvojku dostali Foo Fighters a jejich novinka Your Favorite Toy. Nebo můžete zvolit Jeffa Tata a jeho Operation Mindcrime 3. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: právě nám dohrává na Rock Radio Rasmus Ech October and April. Takže teďka se podíváme teda na zoubek Johnovi Bon Jovimu, frontmanovi kapely Bon Jovi. Ten totiž udělal krásný skutek ve zvířecím světě. John daroval 5 milionů dolarů, což je nějakých 110 milionů korun na pomoc opuštěným psům napříč Spojených států amerických. John tyto skutky dělá poměrně často, protože i jeho snacha, známá herečka Millie Bobby Brown, pomáhá psům, kdy i několik zvířecích miláčků má přímo ve svém domě. Takže celá rodina Johna napomáhá útulkům po celých státech. My za Rock Radio mu dáváme velký palce nahoru. Díky, Johne, za to, co děláš. A my se teďka přesuneme k další hudbě, protože za 20 minut bude třetí odpoledne, takže nás tady čeká Cinderella, Motorband, těch tolik otázek zní a já vám jednu zodpovím, že budou hrát i System of a Down nebo Red Hot Chili Peppers a jejich Other Side.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
4: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Na Masters vás zve iBrusivo.cz, prodejce kvalitního brusiva a řeziva značky Molatool. www.iBrusivo.cz.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude jasno nebo skoro jasno. Během dne je možnost i vývoje kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupají až na 39 stupňů. A rovnou si dáme předpověď na zítra, ať víte. Takže zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti vyskytovat i ojedinělé přeháňky nebo bouřky a nejvyšší teploty zítra až 40 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný odpoledne, rockeři, ladíte Rock Radio, za mikrofonem vás zdravím já, Kája. Máme 2 minuty po 3 odpoledne a v téhle hodině se podíváme na písničku na přání. Tak šup, šup, šup, pište na Messengeru Rock Radio a já vám k tomuto velmi drsnému dumání pustím třeba Rammstein, Battle Beast, Valda Gang, nebo teďka už Ugly Kid Joe a jejich Cats in the Cradle.
0: Rock Radio.

0: KoupKolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos KoupKolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
1: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
0: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: Takže milí rokeři, já se omlouvám, nám vypadla jenom technika a já tady mám jeden speciální vzkaz, takže za 3, 2, 1 můžeš.
1: Čau Káji, já moc rád bych takzvaně poděkoval mé dceři za krásné známky, i když podle mě si některé zasloužila, nicméně je to skvělá rockerka. A doufám a přeju jí všechno k tomu, aby se dopracovala i příští rok ke stejným jedničkám, které má pořád a doufám, že mi bude. A k tomu ti posílám píseň, kterou máš ráda, od Aleše Brichty v uniformě Lokaje.
0: A já ti moc děkuju za to, že jsi zavolal. Totálně gratuluju. Myslím si, že si to určitě zasloužila a přeju další úspěchy do života. Takže teďka děkuji Olena za to, že jsi zavolal a dáme si Aleše Brichtu v uniformě Lokaje.
1: Děkuju, měj se, ahoj.
0: Ahoj.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Tak to byly Blink 182, All the Small Things. Já doufám, že jsme se všichni tady zatrsali, ne? Já jsem tady ve studiu se víc zahřála, než jsem chtěla, protože tohle pecka prostě nejde odmítnout. A ještě jednou se omlouvám za ty technické problémy, ale teďka už vám jdu trošku možná rozradostnit den, protože stačilo mrknout a mohlo vám to uniknout. Já jsem teda upřímně byla na tomhle koncertu, o kterém budu mluvit, dvakrát jsem mrknout a trošičku mi to ujelo potom, že jsem si málem nevšimla, protože na nedávném koncertě vzbudil kytarista Metallica Kirk Hammett pozornost fanoušku, kdy přišel na pódium v tričku s nápisem Taylor Swift je psychologická operace CIA. Nečekaný outfit se stal virálním na internetu a vyvolal spoustu reakcí od zmatení až po pobavení. Fanoušci začali debatovat, jestli šlo o satiru, komentář k současnému dění nebo prostě jen o typický rockerský humor. Hammett je známý svou pohodou, povahou a osobitým stylem a nikdy se nebal výrazných prohlášení. Tohle ale rozhodně rozproudilo diskuzi. Takhle. Jo, co jsem tak viděla na Instagramu a dalších platformách, tak si spíše ozývají negativní odezvy. Někdy totiž není tím, co ukradne show, samotná hudba. Jo, Kirk se nezapře. Vlastně lidičky, víte co, já to tričko chci, takže já si teďka podívám na nějaký internet a podívám se, kde to tričko mají. A co vy určitě po mém tlachání teďka chcete, je zase slušná muzika, takže tady k vám letí Black Crowes, Who, Survivor, jejich Eye of the Tiger, Avenged Sevenfold nebo Divoký Bill a jejich Malování.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
5: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
5: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
5: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music klub Modrá Opice chystá na pátek 3. metalovou

akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly pět kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách. A ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska bude jasno, až skoro jasno, během dne je možnost vývoje kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty dneska až 39 stupňů. A rovnou si dáme předpověď i na zítra. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout i přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty až 40 stupňů.
0: Rock Radio, rokové víkend.
1: Zdarec rokeři, máme pár vteřin do čtvrtý odpo. Ladíte Rock Radio dneska s mojí maličkostí Kájou. Prosím vás, venku je neskutečný pařák, jak už všichni víme, tak hlavně hodně pijte, napatlejte na sebe opalovák a nějaká ta čepice taky neuškodí. V této hodině se podíváme na to, kdo slaví dneska narosky a taky na rokin, který právě teď už probíhá v Chomutově, ale teďka už tady proběhne třeba Guns N' Roses a jich Don't Cry, takže určitě budeme brečet, abychom je neposlouchali. Foo Fighters anebo Dimitri a jejich ocelová parta právě teď na Rock Radio.

příště, až médiím na mikrofon. Přiznám, že nejsem ona, ale on.

0: Tak to byla Gabča Gunčíková a její provokatérka. No a dneska Gabča Gunčíková slaví své 33. narozeniny. Gabča se do povědomí fanoušku dostala v roce 2011 díky československé Superstar, kde skončila na druhém místě. Ještě ten samý rok vydala debutové album Dvojí tvář. Později vyrazila na turné s Karlem Gottem a svůj hlas dokonalovala pod vedením amerického kouče Keana Templena. Koncertovala také s legendární Trans Siberian Orchestra a taky zpívala se švédskou kapelou Ghost. Gabčo, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a ať ti to takhle skvěle zpívá dál. No a my se posuneme k další muzice, zahráme si Nirvánu, jejich Rape Me, taky nás svojí energii rozžhaví Škvor a jejich soběvěrnej Eagle Eye Cherry, Stratovarius nebo jejich AC/DC a jejich Shot in the Dark právě teď na Rock Radio.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
2: Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to?
9: Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum nabídne další várku letošních novinek. Jedničku mají Black Label Society s albem Engines of Demolition. Dvojku dostali Foo Fighters a jejich novinka Your Favorite Toy. Nebo můžete zvolit Jeffa Tata a jeho Operation Mindcrime 3. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Právě nám dojela Nirvana a jejich Rape Me. Počkat. Slyšela jsem Rock In. Rock In teďka právě teď probíhá v Chomutově. Na dnešním Rock Inu můžete slyšet Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Traktor. A hádejte, kdo vás festiákem bude provázet? No, přeci náš Kamil. A u stánku potkáte i naše slušné holky, které vám přivezly naše z brusu nový trika, tak snad tam moje kolegové nepadnou horkem.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A teďka už si dáme takový sladáček od Kissu Every Time I Look At You. Tři sestry jejich Já jsem Aleš, All Time Low nebo Journey a jejich Don't Stop Believing právě teď na Rock Radio.

0: máte klid.
1: Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Jeden den, jedno místo. A pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
6: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
3: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska bude jasno nebo skoro jasno, během dne je možnost i vývoje nějaké té oblačnosti. Nejvyšší teploty dneska vystoupají až na 39 stupňů a co se týče zítřejšího dne, tak zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout i přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty budou až nechutných 40 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej.
1: Zdravím vás, moji milí rockeři, ladíte Rock Radio, za mikrofonem dneska Kája a spoustu slušný muziky před náma. Koukejte naběhnout na náš web Rock Radio, jo? Páčky konci této hodiny tak uzavřu a řeknu vám, kdo vyhrál rockový referendum a od 7 hodin si výherce můžete naladit. Taky nás čeká písnička na přání, takže zdrhejte na Messenger Rock Radio a já vám teďka mezi tím dodám třeba Sabatony, Joan Osborne nebo Judas Priest a jejich Breaking the Law právě teď na Rock Radio.

0: Tak to byl Aleš Brychta a jeho V uniformě lokaje a o písničku na přání si řekl Vašek. Vašek by rád poslal své ženě Michále Jirku Schillingera a jeho Léto s tebou. Vašek mi taky pověděl, že jeho žena je i jeho spřízněnou duší. Takže samozřejmě srdce zaplesalo a pojďme si z toho vzít to, ať nás taky taková láska potká. Nicméně, já se jdu dojímat a tady k vám míří Jirka Schillinger a nejenom on, ale taky Kabáti, Skillet nebo Queen a jejich Radio Gaga.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Topcentrum CZ, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
12: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
13: A jak to děláte?
12: Jednoduše, jsme Siegel.
14: www.siegel.cz.
15: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Právě nám na Rock Radio dohrávají Kabáti a jich Kdo si nechce hubu spálit, a já tady mám pro vás rozřešení toho, co dneska pojede po 7. večer, a to je rokový referendum, a vy jste si vybrali desku právě na dnešní večer. Já jenom chci říct, že mezi prvním a druhým místem byl fakt malý rozestup 2%, takže co dneska uslyšíte, budou Foo Fighters 2026 a jejich Your Favorite Toy, druhý skončil Black Label Society a jejich Engines of Demolition, a třetí skončili ze 14% Geoff Tate a jejich Operation Mindcrime 3. Takže dneska si koukejte ladit Rock Radio od 7. večer a já vám ještě teďka do 18. hodiny pošlu BSP, Ed Guy nebo Eagles a jejich Hotel California.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
9: Masters of Rock.
10: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
9: Masters of Rock.
10: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
11: Na Masters vás zve iBrusivo.cz. Prodejce kvalitního brusiva a řeziva značky Molatul. www.iBrusivo.cz.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: CZ.
1: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
2: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do háječku na letní parket v Heřmaničkách a ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Lynx spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: na sukoradi.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
3: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
4: Dneska bude jasno, nebo skoro jasno, během dne je možnost i vývoje kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty budou až 39 stupňů Celsia a rovnou se dáme i do předpovědi na zítra. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout i přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty až 40 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rock na psání.
4: Zdarec rokeři, máme pár, nebo respektive máme 2 minuty po 6 na večír. No a teď je řada na vás a vaše chutě. Pište mi na Messengeru Rock Rádia a volejte na číslo 725 844 424. Páč je čas na rok na přání, tak šup, odpálíme to teďka Metallicou a jejich Enter Sandman.
3: Rock Rádio.

0: Take My Hand zpívá James Hetfield a jeho Metallica Enter Sandman. Riff, který dokáže rozkákat úplně všechny, ale teďka se trošku sklidníme, protože mi psala Bára o Komunál. Cituji, přeji krásné pekelní sobotní odpoledne. Prosím o zahrání kapely Komunál píseň pro tebe. Pro všechny, kteří tyto pařáky nesnáší stejně jako já. Takže jenom tak pro zajímavost. Já se hlásím do týmu Barči a tady je slíbený Komunál pro tebe.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Tak to byly Scott Stapp a Hit Me More. Další píseň na přání si napsala Anička, napsal si o Nickelback, že by je po dlouhý době chtěla slyšet a že výběr nechá na mě. Cituju, Kai, já ti věřím. No to, že po dlouhém zkoumání jsem narazila na jednu pecku, která je podle mě i jejich nejlepší, nebo minimálně patří mezi jednu z nejlepších písní od těchto kanadských borců, tak si pojďme dát Nickelback a

0: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
1: Yes!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
9: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
10: A jak to děláte?
9: Jednoduše, jsme Siegel.
11: www.siegel.cz.
12: Rock Radio. Rocková muzika.

0: práve nám dojeli Europa ich do Final Countdown, legendární písnička z roku 86. Napsal mi Martin, nebo respektive mi volal, že dělají guláš, prý je na to ideální počasí a chtěl by nechat zahrát Limetal Mayday. Tak jo, Martine, tvé přání je mým rozkazem a tady je slíbený Limetal a přeju vám dobrou chuť a přeju dobrou chuť všem rockerům, kteří se třeba dneska rozhodli grilovat, protože jste mi spoustakrát volali, že grilu i jste mi psali, tak dobrou chuť a posílám vašim směrem Limetal a jejich Mayday.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: úžasný Linkin Park a jejich Crawling právě dohrálo na Rock Rádiu. Další vzkaz, tak Vlaďka mi volala s moc hezkou zprávou. Prý když dneska jsem zavřená ve studiu, tak ať si tam pustím, co chci. Jedinou podmínkou je, že bych chtěla, aby to bylo český. Vlaďko, já ti moc děkuju. Tak já jsem teda na svůj popud a srdíčko vybrala Zakázaný ovoce, protože občas je ta zastávka na znamení.
1: Rockovej víkend. Rock Radio.

děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
4: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
4: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
4: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
13: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
12: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
13: A můžete využít i výhodné financování.
12: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
14: Jeden den, jedno místo. A pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
15: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.

0: Právě nám na Rockádiu dohrávají Within Temptation, Stereo a jejich Paradise. Napsal mi Honza, ahoj Kájo, zahraj mi prosím nějakou pecku od Krucipisk. Bylo by to pro celou rodinu a hlavně pro taťku, který musí v tomhle horku být v práci, díky moc. Samozřejmě Honzo, pošlu to tam celý tvojí rodině, tvýmu taťkovi a všem rockerům, který takhle trpí v práci při takovém vedru. Takže následuje Krucipisk a jejich Rock'n'roll není prdel.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Právě nám dohrávají Fozy a jejich Relax a já mám poslední písničku na přání. Gabčo, koukej pozorně poslouchat, páč, tady mám pro tebe kousek poezie. Už je tomu 50 let, co spatřila si tento svět. Dnes je tvůj den, dnes se jenom směj. S rodinou a přáteli narozeniny si užívej. Život ti píše zas o rok víc, žij podle svého, měj pevné zdraví. Narozeniny oslav tak, jak se slaví. Vše, o čem tvé srdce sní, ať se ti vždy vyplní. S manželem to dotáhni aspoň do 100 roku. Vždyť tu káru spolu táhnete už 30 roku. Dvě krásné děti máte, teď už si s nimi jen radosti užíváte. No co ještě dodat více, vždyť je to naše obětavá Gabča z Chvalovic. Všichni tu rádi máme, proto jí dnes v Rock Rádiu zahrát dáme. Přeje manžel a děti, celá rodina a přátelé. My za Rock Rádio ti přejeme, Gabču, všechno nejkrásnější. A já se s takovým krásným vzkazem loučím, já se poroučím. Takže milí rockeři, bylo mi ctí a teďka už si jenom užijte kabáty a jejich houby magický.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

Rock Radio. Rock je slušná muzika. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
9: a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

let. Už tě znám. Schody do nebe kloužou jak led. Ruku ti dám. Tolik, tolik hvězd máš nad sebou. Tolik, tolik cest, co tě k ním dovedou.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Jel 60, jel úplně normálně, ale ty seš vyřízený.
3: Ty seš vyřízená.
2: Já nejsem vyřízená, hele, já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
3: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
2: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
3: Hele, ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
2: No, nejezdíme taxíkem.
3: No to asi ne, no, tak představu.
2: Nech toho!
3: Pavlem v taxíku.
2: No. A víš, čím to je? Víš, čím to je?
3: Čím to? No, mi řekni, čím mě to teda zajímá, no. Čím to je?
2: To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Je, pane provozní, co tu děláte?
3: Já tedy dodržuji kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
2: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno jako někde.
4: To dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Radio. Konec legrace.